0: hity, ktoré milujete. Milujete.
1: Rádio. Mesíc jak zlatá bula sicilská, strcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Byla s miloučí, svetlem pochodní, a teď nesnesu tvoj žár.

Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam

jakou cítím sílu, když myslím na mě a na tebe. Noc ke mně přivolá tě, jakou vílu, povedeš mě do nebe.

o noci kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.